0: premiér. Skyrock.
1: Počasí. Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
0: Nejlepší rockový výběr. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky

0: ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
2: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
5: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

Rakousko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Je vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Posloucháte Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
3: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné sedmé místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. V hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciozního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 25. květen se Skyrokem. Dnes v roce 1973 vychází legendární album multiinstrumentálního rockera Mikea Oldfielda Tubular Bells. V roce 1975 za něj získává Grammy. Celosvětově ho prodává více jak 15 milionů kusů. 25. května 1974 se v zámoří udává raritka v podobě návratu 20 let starého hitu Rock Around the Clock Billa Haleyho do žebříčků. Nebyla to úplná náhoda. Znovu nabitá popularita pramení z účasti ve filmu American Graffiti a v televizním seriálu Happy Days. 25. května 1977 vstupuje do kin legenda sci-fi pohádek Star Wars. Vesmírná sága dělá z George Lucase jednu z nejvýznamnějších postav Hollywoodu. Aby ne, film s pokračováními a prodejem souvisejících artiklů vydělává po celém světě neuvěřitelných 25 miliard dolarů. Pro Čecha bez nadsázky astronomických půl bilionu korun. Ve vesmíru dnešní kalendárium ukončíme. 25. května 1961 padla tato památná slova z úst populárního amerického prezidenta Kennedyho.
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: Volně přeloženo, do konce desetiletí vyšleme člověka bezpečně na měsíc a zpět. Zítra vysíláme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
7: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
6: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
7: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Skyrock.
15: Milujeme rock. Milujeme rock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Je pondělí 25. května. Vítězstvím zakončili sezonu fotbalisté Sigmy Olomouc. O víkendu smetli doma Karvinou 4-0 a ovládli play-off o umístění v první lize. Obsadili konečnou 7. příčku. Olomouc si triumfem zajistila pro příští sezonu volný los pro 2. kolo českého poháru.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností. Zápas o 5 životů v Moravském Krasu na Blanensku. Hasiči tu včera 4 hodiny zachraňovali pětici jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí u Holštejna. Skupina zůstala uvězněná za kapsou s nedýchatelným vzduchem, pomáhalo jim 80 záchranářů. Úspěšně je dostali do bezpečí. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásili soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
0: Sport.
1: Seriál mistrovství světa Formule 1. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady a po 4. vítězství v řadě zvýšil náskok v čele závodu F1 před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. Na 2. místě včera dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari a 3. nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a ten vybojoval své první pódiové umístění v sezóně.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Tento týden se tváří jako začátek letní dovolené. Už jenom zbalit kufry a vyrazit k vodě. Víme, jak bude dnes slunečno, jasno anebo polojasno 28 stupňů. Zítra také sluníčko 27 až 30. Ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno 25 až 27 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek to má být zase potom se sluneční září a s teplotami kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
3: Blokové čištění v Chomoutově na Olomoucku a policie na D1 mezi Přerovem a Hranicemi. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, Prostějově, Letovicích, také v Bystřici pod Hostýnem, teď bez vážných nehod. V Chomoutově na Olomoucku dnes pozor, kde parkujeme. V plánu je tady od rána blokové čištění, mimo jiné na ulicích Drahlovského, Písečná, Hrachoviská, Vrbová i Olšová. A policejní hlídka se teď pohybuje na D1 mezi Přerovem a Hranicemi poblíž Molky u Oseku. Sledujeme provoz, hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
4: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nemusíte se obávat žádných průšvihů, býci, když se povede příprava, budou i výsledky. Blíženci, všichni vám chválí změny, kterými teď procházíte. Raci, buďte otevření všemu, co se děje. Lvi, vypadá to, že se blíží něco opravdu velkého. Pany, vaše pečlivost se jako vždycky vyplácí. Váhy, když chcete, tak všechno stihnete za poloviční dobu. Štíři, pochyby nechte stranou. Střelci, žádná překážka pro vás není dost složitá. Kozorozi, pokud jde o komunikaci, jste ve skvělé formě. Vodnáři, máte pro strach uděláno a ničeho se nezaleknete. A co my ryby, díky empatii prý vždycky poznáme, když někoho něco trápí.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou

Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

0: Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Švýcarský nožíky jsou sice fajn do kapsy, ale nás teď zajímají jen nabroušený brusle a řezání do živýho na ledě v Curychu. A my u toho nesmíme chybět. Posloucháte Radio Haná Skyrock a tohle je váš hokejovej nářez z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Holste Bek, si konáne medalie gvin.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Holste Bek, si konáne medalie gvin.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále.
2: Holste Bek, si konáne medalie gvin.
3: A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
2: Holste Bek, si konáne medalie gvin.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
13: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
12: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, vítejte u nich. Je pondělí 25. května. Samosběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samosběr meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová rozhledna pro Velký Kosíř na pomezí Prostějovska a Olomoucka. Mikroregion Kosířsko schválil projekt nové ocelové rozhledny na tomto vrchu. Nahradí původní věž uzavřenou kvůli špatnému stavu. Stavba by mohla začít příští rok. Barvy letniček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letniček.
2: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále axamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
1: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Na své budoucí mise k Měsíci a Marsu se připravuje Čína. Nově vyslala na svou vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Shenzhou se svými třemi taikonauty, tedy astronauty čínského programu. Jeden má poprvé strávit na zemské oběžné dráze celý rok. Prostuduje účinky dlouhodobého pobytu v nízké gravitaci.
0: Sport.
1: Vítězně vstoupil do hlavní části French Open tenista prostějovského klubu Jakub Menčík. V úvodu pařížského Grand Slamu si dokázal přesvědčivě poradit s domácí divokou kartou Francouzem Droguetem. Vyhrál 3-0 na sety a jde do druhého kola.
3: Dnes to bude na kraťasy, na sluneční brýle a na naše svěží hity. Víme, jak bude teploty mezi 27 a 29 stupni. Jasno, anebo polojasno. Zítra také sluníčko 27 až 30 stupňů. Ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno. Teploty 25 až 27. Ve čtvrtek a v pátek to má být opět se sluníčkem a s teplotami kolem 25 stupňů Celsia.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
3: Na Moravě jedeme v pondělí ráno spolu a máme radost, že je to bez vážných nehod. V ranní Olomouci je klasicky silnější ranní provoz a popojíždějící kolony na Lipenské, na Velkomoravské, také na Dobrovského nebo na Chvalkovické ulici. A silný provoz je i na 210. kilometru D1 u Holubic ve směru na Brno. Zdržení do čtvrt hodiny.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá Viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho, zbytek už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
3: To je vidět.
1: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stretch pass on, Pastrňák in, score! Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května. Kalendárium.
4: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek. Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
7: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
8: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen.

0: Každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
3: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
4: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
4: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
3: Vyhrajte nahrávání v profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
4: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Hrubá stavba super pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Nový pavilon, který přebral přezdívku Franz Josef od svého předchůdce, na jehož místě bude stát, roste podle plánu. Hrubá stavba trvala 580 dní, píše deník. Super pavilon má být hotový v půlce roku 2028 a následně se do něj přestěhují 4 významné kliniky. Neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Nyní dojde k uzavírání objektu a vkládání technologií.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vzácní sokoly v Moravském Krasu na Blanensku pod útokem víra. Jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých v oblasti vyplenil vír velký. Ve 2 dalších hnízdách jsou 4 a 3 mláďata sokolů. Měla by vyletět nejpozději v červnu.
4: Jedno hnízdo v Národní přírodní rezervaci Vivěry Kunty bylo predováno pravděpodobně vírem velkým a za objekt mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchym, kde jsou 3 mláďata, která byla okroužkována. 4. z neznámých příčin hnízdní péči nepřežilo.
3: Říká pro ČTK ornitolog René Bedan, který dravce sleduje. Neděle byla v České republice tropická. Teplotní rekordy padly na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji na severozápadě Čech, v Doksanech a pak také v Plzni. Teploty se tam dostaly nad 32 stupňů Celsia.
0: Mistrovství světa v hokeji.
3: A je tu další hrací den pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naše reprezentace už má jistý postup do čtvrtfinále, i tak má zásadní motivaci k dalším výhrám ve skupině B. Usiluje o lepší pozici do čtvrtfinále. Dnes hrajeme od 16 hodin 20 minut s Norskem.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
5: Tento týden se tváří jako začátek letní dovolené. Už jenom zbalit kufry a vyrazit k vodě. Víme, jak bude dnes slunečno, jasno anebo polojasno, 28 stupňů. Zítra také sluníčko 27 až 30. Ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno, 25 až 27 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek to má být zase potom se sluneční září a s teplotami kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z Kroměříže pro vás právě teď. Policejní hlídka v Olomouci na Dolní Novosadské mezi Přejezdem a Kostelem. Nedaleko Olomouce v Chomoutově dnes pozor, kde parkujeme, probíhá tady blokové čištění. Mimo jiné na ulicích Trahlovského, Písečná, Hrachoviská, Vrbová, taky Olšová. A ještě zdravíme i Kroměříž. Na kraji města hlásíte policejní hlídku na Kujetínské u Hřiště. Sledujeme provoz hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Víc

0: Ešte více informacemi.
1: Report.cz. Spravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Nejlepší rokový výběr.
13: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
7: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
9: Skyrock.
10: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady, kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: A řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
3: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování pravního značení na vodě.
2: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
0: Sport.
2: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference playoff NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Dnes to bude na kraťasy, na sluneční brýle a na naše svěží hity. Víme, jak bude teploty mezi 27 a 29 stupni, jasno anebo polojasno. Zítra také sluníčko 27 až 30 stupňů, ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno, teploty 25 až 27, ve čtvrtek a v pátek to má být opět se sluníčkem a s teplotami kolem 25 stupňů Celsia.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z Mohelnická nebo z Přerova pro vás právě teď. Policejní kontroly teď pomáhají a chrání u Olomouce v Samotiškách na Tovéřské. Také na 290. kilometru dálnice z Olomouce na Lipníku Velkého Újezdu nebo v Mohelnici na Třebovské Umolky. Další policejní hlídka mezi Svitavami a Letovicemi na průjezdu Moravskou Chrastovou. A pozor i na dopolední nehodu, tu hlásíte z Přerova poblíž gymnázia na ulici generála Štefánika. Policie řídí provoz.
0: Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Nejlepší rokový výběr.

I wonder where you are. I wonder where you are.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme se do 12. století. Čeká nás symbolický průvod od zámku na městský rynek, slavnostní ceremonie, chybět nebude rytíř Prostěj v boji i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
0: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Co dělat, kam vyrazit, víme i na začátku závěrečného květnového týdne tohoto roku. Zdravíme olomoucké kino Metropol, dnes a zítra se tady hraje vyprodané divadlo, takže zajít si sem, pokud na dnešek, na zítřek nemáte vstupenky, můžeme až ve středu. A to se budou promítat dva super filmy, jako Ďábel nosí Pradu 2 a také sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. Viděl jsem, doporučuju. Těšíme se i na další úterní kvízový večer v olomouckém Letňáku. Začátek je jako vždy zítra o 6:30. A téma je tentokrát sport a olympiáda. Úterní kvízový večer v olomouckém Letňáku. A v pátek 29. května se koná Hranická muzejní noc. Objevíme kouzlo památek v netradičním světle. Od 5 odpoledne až do 11 do večera. Letos s podtitulem Strašidelná hranice. A do Hranické muzejní noci se zapojí třeba stará radnice, zámek, synagoga, galerie M+M nebo také galerie Severní křídlo. Více na webu kultura-hranice.cz.
3: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
4: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
5: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
6: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
7: No to určitě.
8: Jo, určitě.
7: Určitě.
5: Brousíme brusle,
6: ladíme formu
5: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
6: Nejlepší hokejové info
5: každý den na tomto rádiu,
6: protože
4: tento měsíc je trenérem úplně každý.
9: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
10: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
11: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
12: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
11: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
14: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si píš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
16: Alika, Čelčice u Prostějova, vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. A stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Samozběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samozběr meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Máte kapelu a chcete prorazit? Chopte se šance pro začínající umělce. Rádio Haná a nahrávací studio Ta muzika představují 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Uzávěrka přihlášek je už za 6 dní. Podrobnosti najdeme na webu radiotalent.cz. Projekt vzniká za podpory Olomouckého kraje. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásily soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
0: Sport.
1: K nejlepší desítce světového tenisového žebříčku mužů se přiblížil elitní hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka. V aktuálním žebříčku ATP je na životním 12. místě. A připomeneme, že dnes se vstupuje na French Open. V prvním kole pařížského Grand Slamu vyzve nyní po 11. hodině Španěla Carreňu.
3: Tak máme za sebou první tropický den roku 2026. V neděli jsme místy naměřili přes 30 stupňů a pak z toho vedra byly i bouřky. Víme, jak bude, tak i dneska nás na Moravě čeká celkem pecen 25 až 28. A zítra zase víc jak 30. Je to velice pravděpodobné. Takže nezapomínáme na pitný režim. Důležitý je zejména u dětí a seniorů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci se opravuje Stupkova ulice na Tabuláku. Omezení tady platí až do konce letních prázdnin. Je tu odkloněná osobní i autobusová doprava. Jinak nehodu máme na D1, kousek od exitu Hulín, a taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D1 na exitu Kroměříž východ anebo v Bruntále na Dukelské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 25. květen se Skyrokem. Dnes v roce 1973 vychází

0: zase jednu z nejvýznamnějších postav Hollywoodu. Aby ne, film s pokračováními a prodejem souvisejících artiklů vydělává po celém světě neuvěřitelných 25 miliard dolarů. Pro Čecha bez nadsázky astronomických 500 000 000 korun. Ve vesmíru dnešní kalendárium ukončíme. 25. května 1961 padla tato památná slova z úst populárního amerického prezidenta Kennedyho.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
0: Volně přeloženo, do konce desetiletí vyšleme člověka bezpečně na měsíc a zpět. Zítra vysíláme další perličky, nenechte si je ujít.
2: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
10: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Skyrock.
14: Nejlepší rokový výběr.
15: Posloucháte Skyrock.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Roková muzika od A do Z. To je pořád Roková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rokové pecky v pořadu Roková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku. Skyrock.

0: Švýcarský nožíky jsou sice fajn do kapsy, ale nás teď zajímají jen nabroušený brusle a řezání do živýho na ledě v Curychu. A my u toho nesmíme chybět. Posloucháte Radio Haná Skyrock a tohle je váš hokejovej nářez z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Holste Bek, si können eine Medaille gewinnen.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Holste Bek, si können eine Medaille gewinnen.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
2: Holstebek, si können eine Medaille gewinnen.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
5: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
5: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
6: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Posloucháte Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
2: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
1: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
0: Sport.
1: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jím univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že je to zase na kraťasy a na tričko, protože zase hodně svítí sluníčko. Na Olomoucku i jinde máme dál azuro a teploty jsou a budou pořád docela vysoko. Dneska odpoledne 25 až 28, zítra 30 stupňů. Od středy do pátku to pak nejčastěji bude kolem 25. A o víkendu už zase čekáme tropy. A pokud se chcete schladit, tak teplota vody na přehradách je aktuálně v rozmezí 15 až 19 stupňů.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, respektive rozkopaná je tady komplet tržnice. Na bývalém autobusáku probíhají opravy. Jinak stále platí, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.

0: Zdravíme na Skyroku a protože je dneska 25. května, je tu také Mezinárodní den ručníků. Jako podsta britskému spisovateli Douglasu Adamsovi, autorovi slavné sci-fi Stopařů v průvodce po galaxii. Fanoušci po celém světě i tady u nás v Česku si tenhle ten den připomínají tak, že u sebe viditelně nosí ručník. A proč mít ručník u sebe? Poslouží jako ochrana před chladem, zbraň v boji, plachta na pláži, anebo jako signální vlajka. Takže hlavně don't panic, tedy nepanikařte a poslouchejte dál Skyrock, ať zjistíte, co dalšího se ještě dneska slaví. Tady u nás se to dozvíte ještě v téhleté hodině.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Píše se rok 1141, od vsi k městu, příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den.

0: a pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
4: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
5: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
4: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho, zbyt jako je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
3: To je vidět.
1: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta, kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. Skyrock května.
0: Kalendárium.
4: Poledne na Skyrocku.

0: Skyrock. Skyrock. Nejlepší rokový výběr. Skyrock.
1: Hey man, you ready to ride?
2: Let's get in the wind.
1: All right, let's go. Ready.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Gepardí koťata už se odvažují v Zoo Olomouc do výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního odchovu již lze ve výběhu zahlédnout. Barvy letniček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letniček.
3: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili petunie. Ony se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
2: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Ostrá reakce ministra školství na plošné testování žáků. Kvůli vlně kritiky si Robert Plaga předvolal ústředního školního inspektora. Letošní prověrky z matematiky a českého jazyka pro 5. a 9. třídy totiž obsahovaly nevhodné osobní otázky. Ministr uvažuje i o okamžitém zastavení testů. Jak píší Novinky.cz, inspekce se totiž dětí plošně ptala na finance rodičů či těžké psychické stavy a myšlenky, a to bez vědomí rodiny. Vývoj tématu sleduje. Sport. Česká tenisová jednička dnes vstoupí na pařížský Grand Slam. Na antukovém kurtu na French Open se v prvním kole představí olomoucká rodačka Karolína Muchová. V zápase o postup vyzve po 16. hodině Rusku Zacharovovou. Výsledek vám přineseme.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí. Víme, jak bude. Víme, že nás čeká opravdu horký týden. Meteorologové kvůli vedru vydali dokonce výstrahu. Má být zase tropických 30. A protože je dál sucho, tak dneska i zítra také hrozí větší riziko požárů. Ochlazením s trochou přeháněk čekáme podle předpovědi až ve středu. Doprava. Je tady naše blesková doprava, víme, jak se jezdí. Například v Olomouci kvůli opravám máme omezení v ulici na Vozovce a pozor, na Dělnické teď bude úplná uzavírka ode dneška až do druhé poloviny června. Dělá se tu rekonstrukce povrchu Vozovky. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Drahanovicích na té křižovatce Loučany Slatinice a nebo taky ve Vyškově na sídlišti Osvobození. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Máme pro vás jako vždycky všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr, taky ta nejlepší zábava a každý den zajímavá témata. A mimochodem, jako každé pondělí, tady bude v téhleté hodině náš astrohost, ať taky víme, jaký nás podle vesmíru čeká týden. A my už si dál hrajeme ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Šumpersku na 100 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník,

0: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Olomoucký report.

0: CZ.
1: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
6: Nejlepší rokový výběr.

0: probíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.
1: S

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Týnecká stodola a Tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, Tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
15: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady, kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu Report.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
3: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě.
2: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
0: Sport.
2: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference play-off NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem, gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
4: Tak máme za sebou první tropický den v roku 2026. V neděli jsme místy naměřili přes 30 stupňů a pak z toho vedra byly i moušky. Víme, jak bude, tak i dneska nás na Moravě čeká celkem pecen 25 až 28. A zítra zase víc jak 30. Je to velice pravděpodobné. Takže nezapomínáme na pitný režim. Důležitý je zejména u dětí a seniorů.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.

0: ladíme Skyrock a vždycky víme, co se děje v našem regionu, ať už je to Olomouc, Prostějov, Šumperk a nebo taky Bruntál. Podrobnosti ještě v téhleté hodině, s námi máte rozhodně přehled a taky máte ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
1: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
0: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic

0: vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B, C, Z.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Zdravíme Olomouc, Prostějov a nebo Šumperk. Jak už od nás víte, za týden ofiko začíná letní sezóna a koupaliště zdražují vstupné. O kolik? Tak to zjišťuje report.cz. Taky připomínáme, že archeologické centrum Olomouc se otevírá veřejnosti, a to už příští sobotu 6. června. Jaký bude konkrétně program, o tom píše Olomouc.cz. A ještě se podíváme na sever našeho regionu. Blíží se dny města Bruntálu. Na co všechno se letos v červnu můžeme těšit? Bude třeba Slza, Richard Miller a nebo taky Lucie Bílá. Pozvánku najdeme také na webu města www.mubruntal.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Je vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
3: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
2: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
3: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám zprávy. Samozběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samozběr meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Máte kapelu a chcete prorazit? Chopte se šance pro začínající umělce. Radio Haná a nahrávací studio Ta Muzika představují 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Uzávěrka přihlášek je už za 6 dní. Podrobnosti najdeme na webu radiotalent.cz. Projekt vzniká za podpory Olomouckého kraje. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásily soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: A je tu další hrací den pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naše reprezentace už má jistý postup do čtvrtfinále, i tak má zásadní motivaci k dalším výhrám ve skupině. B. Usiluje o lepší pozici do čtvrtfinále. Dnes hrajeme od 16 hodin 20 minut s Norskem.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že je to zase na kraťasy a na tričko, protože zase hodně svítí sluníčko. Na Olomoucku i jinde máme dál azuro a teploty jsou a budou pořád docela vysoko. Dneska odpoledne 25 až 28, zítra 30 stupňů. Od středy do pátku to pak nejčastěji bude kolem 25. A o víkendu už zase čekáme tropy. A pokud se chcete schladit, tak teplota vody na přehradách je aktuálně v rozmezí 15 až 19 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme teď silnější provoz na Kosmonautu nebo na 17. listopadu a taky na Hodolanské a Pavlovické. Zdržení maximálně do 5 minut. A máme hlášenou policejní hlídku na D1 na exitu Hulín Západ a nebo ve Valmezu na Palackého. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Už to cinká, jsou tady další rockové songy, ať nám ta správná rocková nálada vydrží co nejdéle. Tohle je ten nejlepší melodický rock, tohle je Skyrock, takže frčíme dál.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na MKZ Uničovce.

0: Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
3: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
2: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
4: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: vyrazit.
1: Co dělat, kam vyrazit, víme i na začátku závěrečného květnového týdne tohoto roku. Zdravíme olomoucké kino Metropol. Dnes a zítra se tady hraje vyprodané divadlo, takže zajít si sem, pokud na dnešek, na zítřek nemáte vstupenky, můžeme až ve středu. A to se budou promítat dva super filmy, jako Ďábel nosí Pradu 2 a také sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. Viděl jsem, doporučuju. Těšíme se i na další úterní kvízový večer v olomouckém Letňáku. Začátek je jako vždy zítra o 6:30 a téma je tentokrát sport a olympiáda. Úterní kvízový večer v olomouckém Letňáku. A v pátek 29. května se koná Hranická muzejní noc. Objevíme kouzlo památek v netradičním světle. Od 5 odpoledne až do 11 do večera. Letos s podtitulem Strašidelná hranice. A do Hranické muzejní noci se zapojí třeba stará radnice, zámek, synagoga, galerie M+M nebo také galerie Severní křídlo. Více na webu kultura.hranice.cz.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
2: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
3: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí.
12: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
13: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
14: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
15: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
17: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního odchovu již lze ve výběhu zahlédnout. Barvy letniček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letniček.
3: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili petunie. Ony se ty barvy hodně často opakují, u těch letníček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
2: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Ostrá reakce ministra školství na plošné testování žáků. Kvůli vlně kritiky si Robert Plaga předvolal ústředního školního inspektora. Letošní prověrky z matematiky a českého jazyka pro 5. a 9. třídy totiž obsahovaly nevhodné osobní otázky. Ministr uvažuje i o okamžitém zastavení testů. Jak píší Novinky.cz, inspekce se totiž dětí plošně ptala na finance rodičů či těžké psychické stavy a myšlenky, a to bez vědomí rodiny. Vývoj tématu sleduje.
1: Sport.
2: Česká tenisová jednička dnes vstoupí na pařížský Grand Slam. Na antukovém kurtu na French Open se v prvním kole představí olomoucká rodačka Karolína Muchová. V zápase o postup vyzve po 16. hodině Rusku Zacharovovou. Výsledek vám přineseme.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
4: Olomouci, počítejte se zdržením, 5 minut si můžete postát na Brněnské ve směru na Brno a také na Pavlovické ve směru na Šternberg. Pozor také na nehodu, tu nám hlásíte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a bouralo se i u obce Bohdíkov na Šumpersku. Tak šťastnou cestu!

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho. Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze.

0: nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
2: Skyrock.
3: Rádio Haná Skyrock.
2: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Švýcarský nožíky jsou sice fajn do kapsy, ale nás teď zajímají jen nabroušený brusle a řezání do živýho na ledě v Curychu. A my u toho nesmíme chybět. Posloucháte Radio Haná Skyrock a tohle je váš hokejovej nářez z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Holste weg, si können eine Medaille gewinnen.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Holste weg, si können eine Medaille gewinnen.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
2: Holste weg, si können eine Medaille gewinnen.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: A řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
3: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě.
1: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
0: Sport.
1: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference playoff NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
4: Pranostika nám říká, že pokud je Urban krásný a vyjasněný, hojným vínem nás odmění. Tak já myslím, že máme splněno. Venku si užíváme slunečno s teplotami kolem 26 stupňů.

0: Olomouci pozor na policejní hlídku na Lázecké ulici. Pozor si dejte také mezi Šternberkem a obcí Lipina. Tady nám hlásíte nehodu. A kolona je aktuálně mezi Rýmařovem a Dlouhou Loučkou. Postát si tu můžete až 10 minut.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Zdravíme na Skyroku a protože je dneska 25. května, je tu také Mezinárodní den ručníků. Jako podsta britskému spisovateli Douglasu Adamsovi, autorovi slavné sci-fi Stopařů v průvodce po galaxii. Fanoušci po celém světě, i tady u nás v Česku, si tenhle ten den připomínají tak, že u sebe viditelně nosí ručník. A proč mít ručník u sebe? Poslouží jako ochrana před chladem, zbraň v boji, plachta na pláži, anebo jako signál vlajka. Takže hlavně don't panic, tedy nepanikařte a poslouchejte dál Skyrock, ať zjistíte, co dalšího se ještě dneska slaví. Tady u nás se to dozvíte ještě v téhleté hodině.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
10: Máme pro vás všechno nejlepší.
11: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
12: Největší hity 80. a 90. let.
11: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
12: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
13: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
11: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
12: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho, když už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
4: To je vidět.
1: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta, kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května. Kalendárium.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
10: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
11: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený Prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
12: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
14: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si piš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
16: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
0: Skyrock.
17: A

0: a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označena. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
2: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové sedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
1: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
0: Sport.
1: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Teplotní rekord pro dnešní den je 30,8 stupňů Celsia a myslím si, že v některých částech naší republiky byl dost možná pokořen. Teploty jsou teď velmi nadprůměrné a tento trend se bude držet i zítra. To budou teploty atakovat tropickou třicítku už i u nás na Moravě. K tomu nám bude svítit jenom sluníčko.
0: Doprava.
3: V Olomouci pozor na policejní hlídky, jedna stojí na Třídě svobody, další na Hodolanské, tak nohu z plynu. Opatrně také mezi Olomoucí a Topolany, tady nám hlásíte nehodu. Bouralo se také mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, tak i tady nohu z plynu.

0: Máme pro vás jako vždycky všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr, taky ta nejlepší zábava a každý den zajímavá témata. A mimochodem, jako každé pondělí, tady bude v téhleté hodině náš astrohost, ať taky víme, jaký nás podle vesmíru čeká týden. A my už si dál hrajeme ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 25. květen se Skyrokem. Dnes v roce 1973 vychází legendární album multiinstrumentálního rockera Mikea Oldfielda Tubular Bells. V roce 1975 za něj získává Grammy. Celosvětově ho prodává více jak 15 milionů kusů. 25. května 1974 se v zámoří udává raritka v podobě návratu 20 let starého hitu Rock Around the Clock Billa Haleyho do žebříčků. Nebyla to úplná náhoda. Znovu nabitá popularita pramení z účasti ve filmu American Graffiti a v televizním seriálu Happy Days. 25. května 1977 vstupuje do kin legenda sci-fi pohádek Star Wars. Vesmírná sága dělá z George Lucase jednu z nejvýznamnějších postav Hollywoodu. Aby ne, film s pokračováními a prodejem souvisejících artiklů vydělává po celém světě neuvěřitelných 25 miliard dolarů. Pro Čecha bez nadsázky astronomických 500 000 000 korun. Ve vesmíru dnešní kalendárium ukončíme. 25. května 1961 padla tato památná slova z úst populárního amerického prezidenta Kennedyho.
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: Volně přeloženo, do konce desetiletí vyšleme člověka bezpečně na měsíc a zpět. Zítra vysíláme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Týnecká stodola a Tvaruškové

0: Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
3: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

Johana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
4: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
3: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
4: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
0: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
2: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové sedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
1: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
0: Sport.
1: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Teplotní rekord pro dnešní den je 30,8 stupňů Celsia a myslím si, že v některých částech naší republiky byl dost možná pokořen. Teploty jsou teď velmi nadprůměrné a tento trend se bude držet i zítra. To budou teploty atakovat tropickou třicítku už i u nás na Moravě. K tomu nám bude svítit jenom sluníčko.
0: Doprava.
3: Olomouci pozor na policejní hlídky, jedna stojí na Třídě svobody, další na Hodolanské, tak nohu z plynu. Opatrně také mezi Olomoucí a Topolany, tady nám hlásíte nehodu. Bouralo se také mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, tak i tady nohu z plynu. Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět, i u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás zvládí déšť.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Nejlepší rokový výběr.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6. 6.

0: Krmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
2: Skyrock.
3: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
3: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
4: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
3: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
4: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Zdravíme Olomouc, Prostějov a nebo Šumperk. Jak už od nás víte, za týden ofiko začíná letní sezóna a koupaliště zdražují vstupné. O kolik? Tak to zjišťuje report.cz. Taky připomínáme, že archeologické centrum Olomouc se otevírá veřejnosti, a to už příští sobotu 6. června. Jaký bude konkrétně program, o tom píše Olomouc.cz. A ještě se podíváme na sever našeho regionu. Blíží se dny města Bruntálu. Na co všechno se letos v červnu můžeme těšit? Bude třeba Slza, Richard Miller, anebo taky Lucie Bílá. Pozvánku najdeme také na webu města www.mubruntal.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Posloucháte Skyrock.

Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 25. květen se Skyrokem. Dnes v roce 1973 vychází legendární album multiinstrumentálního rockera Mikea Oldfielda Tubular Bells. V roce 1975 za něj získává Grammy. Celosvětově ho prodává více jak 15 milionů kusů. 25. května 1974 se v zámoří udává raritka v podobě návratu 20 let starého hitu Rock Around the Clock Billa Haleyho do žebříčků. Nebyla to úplná náhoda. Znovu nabitá popularita pramení z účasti ve filmu American Graffiti a v televizním seriálu Happy Days. 25. května 1977 vstupuje do kin legenda sci-fi pohádek Star Wars. Vesmírná sága dělá z George Lucase jednu z nejvýznamnějších postav Hollywoodu. Aby ne, film s pokračováními a prodejem souvisejících artiklů vydělává po celém světě neuvěřitelných 25 miliard dolarů. Pro Čecha bez nadsázky astronomických půl bilionu korun. Ve vesmíru dnešní kalendárium ukončíme. 25. května 1961 padla tato památná slova z úst populárního amerického prezidenta Kennedyho.
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: Volně přeloženo, do konce desetiletí vyšleme člověka bezpečně na měsíc a zpět. Zítra vysíláme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rokové hity hrajeme non-stop. Skyrock.

Brno-Litovsko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký den, kalendárium 26. května začínáme dvěma narozeninovými gratulacemi z našeho Skyrokového výběru. První patří půvabné blonďaté rockerce Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Druhá naopak snědému tmavovlasému Big Beatákovi Lenny Kravitzovi. Z jeho úspěšné kariéry si připomeňme aspoň rekord v rámci cen Grammy. Od roku 1999 čtyři roky po sobě získává ocenění nejlepší rockový zpěvák. Od muziky k politice začneme připomínkou, že Američané mají také tak trochu máslo na hlavě. 26. května 1803 podepisuje pronásledovatel Indiánů prezident Andrew Jackson zákon o jejich vystěhování z jihovýchodních oblastí za řeku Mississippi. Následná deportace vede u mnohých kmenů ke genocidě. Nepříjemný je 26. květen 1946 u nás. Konají se volby, jak se později ukazuje, na dlouho poslední svobodné. Pod dojmem nedávno skončené války v nich vítězí komunisté. V čele s Klementem Gottwaldem pak během necelých dvou let u nás nastolí rudou diktaturu, která trvá až do listopadu 1989. Konečně dobré zprávy z politiky přicházejí 26. května 1972. Richard Nixon a Leonid Brežněv podepisují dohodu SALT 1 o omezení jaderných strategických zbraní. Otevírá se cesta ke sklidnění studené války, která v 60. letech několikrát nemusela být studená. Nakonec motoristická vzpomínka. 26. května 1923 se jede poprvé legendární vytrvalostní závod v Le Mans. Toho se účastní vesměs domácí francouzské vozy. Z cizích tu najdeme jen anglický Bentley, belgický Excelsior a americký Ford T. Zítra přinášíme další výběr.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Melodický rok, to je Skyrock.
1: Skyrock. Ahoj, já jsem Saša z kapely November Second a tohle je náš single Hold On To It. Díky moc rádiu Hana Skyrock, že podporuje naši muziku.